luna ti polujte u svim. Dinokrin, dinokrin, ke je ono pod sevim. Reseritu me engin, luna ti polujte u svim. Dinokrin, dinokrin, ke je ono pod sevim. Ještě dulce primavare,